0: Nejako vjetno.
1: No vele, vele rianych vjetsko. Napšikvad sa prašame našim rečnom kučiku, kak dre smartwatch serbs reka. No to sem čipne, kak to nam reče spytnica dr. Jana Šočina rozkvadže. Štujš ne je také audiolny typ, als kire vizuelny typ, za to máme zasa naše poješče ve vobrazach, to šak sme ako reporterov a všetko popuču. Máme naše šmuratko, abo tiež kameru rukomaj a môžeme tam nekotre sekvenc impresie, obrazy našich přinožků a temo verčeč a tute však vám přeco sredu dispozícii stajme. Dále ladáme na lečné dživadvo Budyšinie, júce so svetomíštarstva Kopajnce zahaja a potom júce zatežen, potakým nic jednatého, ale vosnatého junia so Budyšinie lečné dživadvo zahají Špúk von draußen oder Karasex Schatz, štomu tam sme očakovač, potom nám Mirčin Venk rozpravia. A ladáme tež so vie netko juniu a mej na Sornjatka, môžata Sornouta grec, vone vys Soké traube, sokova, ja, no a kak môžeme tomu zadživať, zo skončave ziláži, tyž o tým chceme dňca porečeť a sme všelakých aktérov k tomu prevodželi. Bettina Wenderotová nám rozpravia.
0: To a ešte veľa viac, po takým našim programie dženca, tak podáme sa napríklad v povieščach znova na porodnú stáciu do Kamenca, o tým sme Jakub Vúčar za 20 menšinu, nedom bližšie informácie za nás.

0: No, a nađemne tiš v dereze s para votuči čačenca nešče zvopačni nohu staneli, čo zač menšinu do napo šestčih je, a tu přepodam nitko svoj doktor Janje Šučini.
1: Rečnik učik, serbskim rozvozom.
2: Na rečnych problémach jara zajmovane vúče som je nedávno vopraša, kak bych jenžeský vúraz smartwatch zesrbščiva. Zajmavé to prašenie. Sama taký smartwatch nevopsiedžu, a tohodla dotal o tom přemyslovala nebych. Viem pak, zo vone s pomocou kumštneje inteligence dživace časnik tojž to zamože. Zo jenož čas nepokazuje, ale zo môžeš s jeho pomocou komunicirovač, svoju strôtu kontrolovač, abo mezdrujem tiež svoj fitnessový tréning dokumentovač. Ladajo na rečne prašenje by tuž polad do druhých svojanských rečov zajímavé. V češtině, polštině a v ukrajinštině namakame převožky kajš múdre, inteligentne, abo tež rozumne časnik, kýž so paralelne k poščonce smartwatch užívaja. Tuž bychme po příkladě polského inteligentne zegarek tež serbse vo inteligentnym časniku rečeč moli. Vieme, zo je užívanie poščonku jednorepuč ze serbščenia, ale s pomocou ekvivalentu múdre, rozumne, abo inteligentny časnik bychme, a tu voneho vúčarja cituju, potenciál serbščiny lepe vúčapali.
0: To by je dženstnýši riečnek učík s doktor Janu Šočiny. A ja přiznaju, sama tiež neby viečala, kak práve rec, pretož mám ja analógne časnika, žaden digitálne.

Na, a dopominat, že da so vrstva hišče na cele analog na svet. Ja, moje staro bi nic tak cele. Tedy to smo ište dobili do svojnika poladnič, tož svoje nešče vidjeli. Nitko mjestem soplek svupoma kiba portal hornoserbstedip.de a runje na tutem portalu sa mjestem tež dalše rečne kučiki vozivene. Runje šako smo teki rečne kučik vo smartwatch abo inteligentnom časniku vod dr. Jane Šočinie svišeli. A šitke rečne kučiki z leta 2025 su nitko potekim tež na portalu hornoserbstedip.de www.hornoserbstedip.de v našej audiotece MDR všako sú online a chronologisce riadované, tam môžete si šuče a všetce naposkač a stajne zasokáš cíče. Kýba zo pýtače za vosibitý tému abo za konkrétnym šikvadom, potom rešeršie sa zaviesče lepie na portálu hornoserbstedip.de, tam nám makáče 900 a cí a posta rečné kučiky, to je šako tún rečnú kultúrny pšinošk Serbského instituta, kúž do sredu pola nás v serbským rozvosu, tu tún riad rečné kučik, tu nie sa připodla prajene, hižo 2002 pola nás záhju s praktickými miesto teoretickými rozmyslovanými vo serbskej reči, so tu hižo tušto let zabierame, akáž prajene. Jeli zamače vyraz konkrétne prašenie, môžete sa potekým podať na portál hornoserbstedip.de a poladnečať, či sa k tomu již raz rečne kúčik zastajú, kýba poladneče do našie MDR-skie audiotéky.

dverami, to no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé.

česač menšinu došest čich nedom je a ja za vás netko sobu na našu internetnú stranu. Včera to drybie, no aj, trochu dešči kojte. Ja som akúž do patížho votrania sem gapalo tu miestča a totiž přes cvi doponio, ale to však dživadža niko nevotraši. Oni prezentovachu najvyvišču lečného dživadva na dvorje budeského roda, nikotre scény letušiery Špuk von draußen oder Karasex Schatz. Prini začišť, kak jevišťo skutkuje, kak rajerio skutkuje, što vás tam vočakuje? Tut und satschisch durch den Netsche nach ich Noaschach, Weberbrasach. Dalle Vigitsche, damtisch gaksu so Sportutsche a Sportutze, na ichanskim a skakanskim Turniere, we holoschowski Dubrautze, wubietschowali. Tisch na Prinje Probe, Koroveje Akademie, sme Bobbeli, se Friedemannom Böhme. A tež impresie zájenskovičoka na kulturnej zárodže před kulisu budyského starého miesta. Môžete si najnovších novostčach v obrazach obľadač. A to šo? Na našej internetnej stronie a vieze tež v našej dámotnej app. Vy viesče, kako ona ríka? Sovie, MDR Serbia.

0: 6 do 6 je...
1: Nábožné slovo.
2: Mađinca Lenka Majerec z Münstera.
3: Jezus praj, vyšče svět vo světa. Miesto, kýž je na horie, nemôže potajne byť. A kak smýmy svět vo světa? Kak môžeme vidžomni byť? Kaž je to miesto na horie? Jezus praj tež, ja som svět vo světa. Šuj sa mnú dže, nebude kodžič v čimnosti. Ale zmije svět vo živenia. To ryka přes našu vieru do Jezusa dostávame svět vo živenia. Tuž svět vo druhým dále dávame, potom sme sami kaž svět vo světa. Potom sme vidžomni a z nami tež Jezus. Môžeme sebi Jezusa za příklad zač a o tom přemyslovač, kak môli za druhý svět vo světa byť. Kaž von môžeme na druhý živač, jich vidžič, jim pomáč, jim připosluchač. Môžu tam malé věci byť, kaž například so prášič, kak so nikomu dže. Jedný máčari pomáč, džičac vozič, skoro dili nosič, abo cuzim vosobom smír pokazač. Môžu to pak tiež větši věci byť, kaž čestné zastojnstvo. Ty sme my svět vo světa, sme žonovanie za druhých. Dokuštáme ľubošť Jezusa dále a s tým druhým živenie voložíme. Dže môžu ty dženca svět vo za nikoho byť?
2: Nábožné slovo k dni Mađinca na doku a zamovitosti serbského evangelského zjazka Lenka Majerec z Münstera.
4: Ja dženca rjanu zabavu skiču a reje vuhotuju.

0: Jutro šako započnu sa svetové mištostva kopence, ale jeli nima čo žaden lušt na tých špatných čivadženikov, kýž so pšikujúždym vecičku na trauniku tam a sem valia, kak tebe potom bylo s profesionálnym čivadvom? Voč tvorska na nuvete džen však nemsko-sarpske ľudové čivadvo budušenie nároče za so lične čivadvo pokazuje. Mirčin Venk ježno mawe vúriesk zr Špuk von draußen oder Karaseks Schatz vidžau.
1: Při tutej melodii dre nekotremu škúli nostalgie dla huška. NDR-ská dječaca séria Špuk von draußen je dže zakvad za letuš rú lečného dživadva. Režisér Lu Cilman pak je staviznu z rúdnych horin do hornie Vúžice přepovožil a to išto lokálneho kolorita přidal, kajž spievy z regiona pokazky na astrocentrum Vúžica a tež hornio-vúžický dialekt.
2: Es gibt auf der Wald die einzige Schreckl,
1: A tak w rie Špuk von draußen oder Karaseks Schatz svojba Habermann dowel hornim kraju čini a při tym dyrdom deje ze zvonkazemskimi filmucami a rubežnikom Karasekom doživi. A zetka při tym ze série znatého džeda Rodenwalda, kotrehož Ištvan Kobela raje.
3: Ja sem jako modosne džičo, ja mo praju, hižom tutu sériu vidžau a sem so vizo tež dopominau na viste vice, tak so je jedna vista inspiracija originala nutska v te figure, ale s temi vopstenoščami so je jen tež s tutim serbskim a tuta nova vokolina, tak so su tež nove elemente nutska.
1: Nešto nove je na kožde pa tež, so je džet Rodenwald budeske inscenaciji zvonka zemski serb, kiš je so do hornjeho kraja zabudžil.
3: Tež je vun na zemju, pši zemju tak rec, je vun kusk so

0: A jestli myslu, policistče maja přeco dušu veselu, když jeno popanu tak rec.
1: Policia z G.
2: Včera noci je neznatý vodžor Škody Fabie na státnej droze 101 z Budyšina do smiera na kružny vopkat po Lacioch vjezdu znezbožil. Von niedže 200 metrů do kružného vopkada zajedže, dále napravo zjezdne na polo a so na to tež přečísne. Šofér abo šoférka auta čekne a při jezdidle nebychu žane značky. Škoda 1500 euro, policia pyta páže svitku, jel ještu, što vidžal, nechco pola zastojniku přizivi. Pundželu popodňu je na B790 šmies vojerecami a nedžichuom prasnivo, cia 40 letna chceše jezdidlo přesčanič, přitym pak převidža, zo chce Hyundai auto před sobu přesčanič, a tak dunže k zražce, šoféra je so nezraništaj Škoda 10 euro. Znímale 80 Pouze popoču by punželu BMW z NRV značku Budyšině. Tam je policia popodňu 4 hodiny spíšnosť měriva. Za šoféra BMW reka to, z najmenša dybk, jeden dybk Flensburgu a 180 euro pokuty. Do hromady je policia spíšnosť viac hač 1200 auto kontrolovala 8 cíceči by přespíšne popoču.

A nic goodbye, ale hallo a witajcie, cieja wam rec na sčiovacich zariadovaniach. Pola Nuoslic so hižo vod sričmije probuje točenje za Einsteinovu teleskop prevedže. Vo dživach tam informovač možeče so juce popudnju štyrioch při točenski džirje. Center na žitnich vikach Budešinje přeprošuje zromadnje s pekarskim zjazkom juce zaso na zjavne pruovanje kleba a cautu, a to od 10 do 12, a nicenež pruovarjo sami smieža tam voptač, ale tež přiladovarjo dostanu nový přikus k semyslu. Čenca je posledženje gmenske rade v Radvorju, a to na posedmich v tamnejšej gmenske sidrni. Na prenje serbske blido do Budešina přeprošuje tudeska domovinska skupina, a to juce po budnju štyrioch do serbskeho domu, do rumnosče číslo 301. Po kofipiču a serbske besadže přednošuje dr. Anja Bohončova vo mačice serbske, vo džele a vúznamne serbsko dôrstva a poriče dále tež vo jesobu džele v rečnej komisii. Na serbsku besedu sče juce tež do Bukec na faru prošení, a to na posedmich. Mieščanský zjazd CDU Budešin přeprošuje na zjavnú mieščanskú rozmovu, a to juce večer 6 na žolu serbského domu. S hosťom je Jan Budor, direktor Založby za serbský ľud. Tému rozmovy som je s druhým aktuálny stav serbského fóruma vedy, digitalizacijski koncept a digitalizacijske projekte Založby za serbský ľud, kajštež rečne technologie a vuknjenske poskytki.

0: znano, što je ženje, što potem petli, jutce za jaso svetove mištostva kopanjci mužu v USA, Meksiku a Kanadže. Tola prava euforija, zaori to što veselo na svetove mištostva, danak tak pravje nohce imač, Jakube, čo lanic? Voreče?
1: No haj, dokiš nesu USA runje von voblu buane, juno zaleži to na tem, zo je to čert drol, si tam Subaru vobladač moc, viacore 1000 € plači jedna kartka, za parkovanje maš pri stadione 200 do 300 € plačič, nimo to, tež su čaji droje, napšikvat čas New Jersey a do stadiona plači poprom $1000, za čas svetlých mištostv pak 100 $100 za tam asem. To nese še lit, hotel a zastaranje plačil, a se hižo bankrot, možeš reči, no?
0: A drugi faktor, da su dretež te restriktivne pravidva. Dež ciš do kraja, abo Jakube?
1: Hajcele prave, to sme zajšvih dňach tež hižo tužto slyšeli. Napšikvat, nesme afrijski sudnik leta 2005 a 2020 do kraja, hač runeš, ma plačivý vizum. Somaličana je FIFA kruče zaplanovala, nitko maja problémčk. Snano sa tu nabo tam tež dopomína, što je FIFA-šef Infantino hišče auguste 2005 a 2020 praju, šice sú vítani, smože tež, kajž športšau rozpravia, nedostanú přivisnice iránskeho mužstva svoj přilúbený kontingent kartku od FIFA, to reka poprom z tej kúžemu kraji 8% kartku za svojský rý dispozícii. Nimo to nedostanú Iránojo, Fenojo, Tukilu tak a tak žaden vízum za USA a kopario Irána smidža jeno za 24 hodinu do USA. To reka, spíšne se na Rajnišča doječ, po repak kraj nidem zaso vopuščič. Haj vo skoržbach švicarského mústva vopše vele jedotých vaku a hadov na svojským tréningovom areálu, abo japanského mústva vo špatných vumeneniach tréningového leva, nemožach anišče porne porečeč. Haj USA, tam je travný kinak, buj tak prave neskaka, to budú luštné svetové mištostva, si myslu.
0: Na to se veselíme na světové mištostva v Kanadže, USA a Mexiku, když má lidé poprom romanže přinést a zjednočit štola Trumpa USA, to ještě tak právě rozumili, nejsou si, myslíme, to mění Jakub v obšiotách je nám rozpravěl.

0: Jutro to všetko započnú so svetové mištostva kopance, o tom sme tiež tu s Jakubom hižo poriečali. Jeli pak nemáte žiadne lož na tých špatných dživadelníkov, kýž so pri každým vecičku na trávniku tam a sem valia. Jak to by potom s profesionálnym dživadlom bylo? Vo čtvrtka na nový týždeň však nemsko-serbské ľudové dživadlo v Budušine národe zase lečné dživadlo pokazuje. Mirčin Venk je žno malý múriesk z Špúk von draußen oder Karaseks Schatz Vidžau.
1: Při tutej melodii dre nekotremu škúli nostalgie dla huška. NDR-ská dječaca séria Špuk von draußen je dže zakvad za letuš rú lečného dživadva. Režisér Lu Cilman pak je staviznu z rúdnych horin do hornie Vúžice přepovožil a to išto lokálneho kolorita přidal, kajž spievy z regiona pokazky na astrocentrum Vúžica a tež hornio vúžický dialekt.
2: Skipt off the wall, he ends his freckle.
1: A tak v rie Špuk von draußen oder Karaseks Schatz svojba Habermann dovol horným kraju čini a při tým dyrdom deje se zvonka zemskými filmucami a rubežnikom Karasekom doživí. A zetka při tým ze série znatého džeda Rodenwalda, kotrehož Ištvan Kobela raje.
3: Ja som jako modosne džičo, ja ma praju, hižom tuto sériu vidžal a som so vizotež dopominal na viste vice. Takže je jedna vista inspirácia originála nutska v tej figúre, ale s tými vopstejnosťami zo je jen tiež s tým serbským a tuta nová vokolina, tak zo sú tiež nové elementy nutska.
1: Nešto nové je na každé patež, zo je džet Rodenwald budeské inscenácii zvonka zemský serb, kýž je so do horného kraja zabudžil.
3: Tež je von na zemiu, při zemiu tak rec, je von Kusk so wie Mist, ne, Miliu, a se misleše, so je tam bulle serbska Vokolina, a tam von stutimi serbskimi Elementami je trochu Wustejace.
1: K tomu sluša, gejčbu klišeje, so je ľudové herc a so jutrone jeka voskuje. Kreatívniša je porno tomu drasta džeda Rodenwalda. Má klasický modrý dživanský kabat, spode to lac z modročišča a potom nima leskovanú bielu košľu s ušívanými jutronymi jejemi. Sila sú kostýmy svojorazne a pomaja publikum sa orientovač. Zvonka zemsce noša uniformu kaž mústvo Enterprise série Star Trek, mieščenio jaskrave písané drasty. Na tajke vece pa krajorky a dživadelnice nedživaja. Oni dobia sa na dokvadný timing koncentrovač, zo by při všech spievach, žortach a efektach šokajš na štričku beža vo rozkvadže Ištvan Kobela. To je dre vo sebe na koncu rajneje sezóny užadanie, ale tiež vieste veršk za neho.
3: Mi v osobinste toj vulke veseločiny vonka byť štoceva, vonka ze prírodu, tam vonka rač te elementy tiež, tiež so raz dešťuje, alebo što viem ja, to sobu reči za mne, tam so jara dere čuju.
1: Nietko maja hišče týdžen kvíle, šo tak nazvučovač, zoby sa na koncu publikum rúne tak dere ču.
0: Mirčin Venk rozprávieše vo přijotách na lečné dživadlo v Budušine, džež od přichodného týdženia rú Špuk von draußen oder Karaseks Schatz predstavia. A ja viem, že je Mirčin rúne hižo jara dere vopisoval jevišču v obraz a tiež kostýmy, jeli sa pak chcete si to tiež sami vobladač a nemôžete dočaknať čo přichodného týdženia, potom klikče sa do našej app MDR Serbia na naše sociálne sieče alebo tiež na našu internetnú stronu. V aktuálnych novostiach v obrazách vidíte tiež, že no hej, trochu, kak jevišťo vúpada a vie za tiež kostým aktéru.

0: Matthias Kisling je dospěval, 6 menšinou do 8 stemě.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Lenka Majerec z Münstera.
2: Jezus praj, vyšče svět vo světa. Město, kýž je na horie, nemůže potajne byč. A kak smymy svět vo světa? Kak můžeme vidžomni byč, kýž je to město na horie? Jezus praj tež, ja som svět vo světa. Šuj sa mnú, že nebude kodžič v čimnosti, ale zmeje svět vo živenia. To ryka přes našu vieru do Jezusa dostávame svět vo živenia. Tuž svět vo druhým dále dávame, potom sme sami kajš svět vo světa. Potom sme vidžomni a z nami tež Jezus. Môžeme sebi Jezusa za příklad zač a o tom přemyslovač, kak môli za druhý svět vo světa byč. Kajž von môžeme na druhých dživač, jich vidžič, jim pomáč, jim připosluchač. Môžo tam malé věci byč, kajž například so prášič, kak so nikomu dže. Jedný máčari pomáč, dživčac vozič, skoda dily nosič, abo cuzim vosobom smír pokazač. Môžo to pak tiž větši věci byč, kajž čestné zastojnstvo. Ty jsme my svět vo světa, jsme žonovaně za druhých. Dokud tam lubošť Jezusa dále a s tým druhým živenie voložíme. Dže môžte dženca svetvo za nikoho byť?
0: Nábožné svúk nejmieš dženca na doku a zamovitosti Serbského evangelského zjazka Lenka Majerec z Münstera.

0: Ja se ne myslu za moja paduchojo a skučičeljo brjuše metelčki, dyž na hojnt vudu tak rec. Abo Jakube?
1: Policia z G.
2: Nie. Ale čera noce je neznate vodžo Škode Fabie na státnej droze isto a jednače v Budyšina do smira na kružny vopkat po laciach vjezdo z nezbožiu. Von niedže 200 metrů do kružny vopkada zajedže, dale napravo zjezdne na polo, zjedže a sa tam přečísne. Šofér abo šoférka auta čekne, při jezdžile nebychu žane značky, škoda 1500 euro, no a policia pyta, tutem páže netko svietko, jeli ješ tu, što vidžal, to by jmenuje včera v útoru noci, nech se ráde pola zastojníku přizivý. Budestecach je sa punželu večer viace svojbne dom paliu, vonjova vobora pomenia Saša. Po prvních informáciách je vojen z dotal neznatých příčin v prôznym bydleniu domu vúderiu, škoda tam niedže 10-10 euro. A tu hište zvesela capuješť, je hište správnych ľudí na tutem sveče. Ve Vojorecach na Budeskej aleji je vobydlel šmuratko namakal a je policajským revíre votedal, štúž po takým čorne šmuratko Marky Samson pyta, nicht tunže si, zahnion ponion do vojerovského policajského revíra.

0: ja si myslím, ľube deči, vyščené nám zbožení, dož lekcia slyšiče, do toho pak smieče ešte raz hudač.
1: To je bylo.
2: To je môže paslič.
3: Zdomien si rič potrie.
4: Tam hore jen môže mojvať.
5: Písať. Je môže s tým pavdvať.
2: Jen môže to odsíjať.
0: Jeli netko vyščené, što deči tule vopisuje, potom vopče, čo sa na Dundakovom hudačku a zapodajče nám pravú odmu na internetnej strone MDR Serbia. Tam máme za vás hižo formulár spšihotované. A jeli je vaša odmu a pravá, potom šindoče sobu do našho vulosovanského kotova a potom kýva vám snano hižo riane Dundakové myto. Hačče dobili a što je vopročo pravá odmu, to zaniče potom sobotu na podživiečich v Dundaku.
6: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, prosím so.
2: Oh, mi sa tak pravé nechá.
7: Mi to vulke veselo činí. Nesmeš dúho o tom přemyslovať. Cíle jednore činíč.
2: A što dyš?
7: Netrebaš se bojeť, čítala o tom kik.
6: Vítaj, taj.
7: Vítaj k nám, Lexio. Dobré ranie.
6: Kotre kik vaju zabíra? Smiem sa to prašeč?
7: Hoj, vizo. Jenož, kak to vopisujú?
2: No, tady rade s takým vulkým karuzelom ježdži. Dyš si tak pravé jara brúše voskota.
6: Zrozumiu. Brneš to ešte sam doživiu nejsem.
7: A netko je to prašenie, čo dla tomu tak je, že mi v brúšovoskotáde špádnu v dajkým karuselu sečo 30 metrov do nížin, abo de sečo ve bagóne seklovie čaru a jedu s ním spíšne od najvyššieho dybka s odmachom dele.
2: Môžu sa dopomniť, že dožvíš to tyšižo, ako byš môj z papu v auče popuču. Mě s nesvačidvom a dobrošicami je tajka horka, zo máš začišť, zo s autom přes dňu skočíš. A túnle skok, potom rúnne tajke voskotanie v brúše činí.
6: Dostaj dere, vopkič buhavoj. Šo jedne, hač sejďa auče, abo na vosibitem karuzelu ve vyšine, přeco odbieži to samsne.
2: A što?
6: No, čivo zubi skrotka zepiru a organe sú za krotký vokomík bez čežite. Nímsce je to švérelos.
7: To je vizo netko kus češko predstajomne.
2: Máš snáno hišče jeden příklad?
6: Predstajtaj se, zostejtaj v lifče vysoko doma.
7: Hej, tajky znajú.
2: Tadeo, myslíš na tú lift v televízijnej veži v Berlíne?
7: Hej.
6: Když tým liftče spíšne dele zjedeš, so čivo nejabce pospíši. Nuckone orgány pak, vo sebe žoutk, nemôža tak spíšne dele a pohybuja so pozdáču kúsk hore. Tunle pohyb dávajú začúvač zo vamaj brjúše voskota. Rúne tak reaguje zmys rúnováhy na spíšnu zmenu. Šo to postará sovo voskotanie.
7: Potajky, Josefina, pojno sobu, taký karusel nie je strašný a voskotanie brúše soči tola tež ľubí.
2: Hoj, to trichy.
6: No da, viele viesela vamaj na karuselu.
2: Ďakujú.

0: V meji a v juniju je tako, to šako je čas, duš maja son močata, menujeme je Sonja, abo Sonjatka, abo tiš hojo. V vysoké trauje so vone kovaja a runi netko, duš ratarja z žnemi syna a zilaže pokročuja, su kietro straše. Za nebo so při sečenju trauje ničo stava, zasadžuja so přibirajce tiš moderne trute. Z povetra odpytaja vuki. Kak tuta technika funguje, štio vuživa a kak dživaja ratarjo za hajnikami zromadnje, to je si Bettina Wenderotova obladava.
1: Tu nauce při športnišču v Horkach, tu je netko runi, že uvijeki John Deere traktor přiju, kiš ma zade tun uvijeku sečau přičinjenu. Hi Henrich, ich bin hier zusammen Heinig, natürlich von hier nach, ich stehe so rabia, da kann ich zwei Postbordarien. Weso, aber so ist halt schon nicht schon Radio.
2: Oh, das ist mir ja weso. Das ist ja der, so ein Radio hat schon nicht jetzt, muss man hier nur, hier noch 100 Konankali, der passen noch Tag Kidsboy, so wo das haben wir dann noch, ein Kids Dolles hat schon noch, haben wir uns gesehen, so da Matsch, schietko Upkitsch war, aber dann wird von hier 100 Konankali das Pittach, das ist Nankatsch, hat von hier das schietko in Poriatku.
1: Vater Clemens Rehr, der ist so, Pschiwutzes D, leider, Kniže Reor, jo, kaščevo k tomu přišu, tuto modernu techniku, tež za sebe si odkryč a uživač, to je šako prvne leto, kaj sme to zanima.
3: Celé praje to trichy, musím to smysl s hajnikom, s Šepaniakem Cendriom, odkryčeli posi týden, kož to môžemo dočinč, hač nikaký kontakt má, a zase byste za superpom te mode sone, pom tý z tých úkov. Quasi so ukuver.
1: Na keko hektarach budženca sičuča?
3: Budženca na pusle hektarach nikak krausic.
1: Kašu to dotajčinenie?
3: Aj to možno še dovia, že doto, rodžin doto, za nešto započe sic na tých hukých poninách, že tam kus nemera nučine se. Te pozitívne jo, Monike, ižo druhý raz lica sikamo, te pozitívne jo, to so popro malo sonu junická koa.
1: Ale rune je on vidio to, že nebejace na cíle moda sona a přiuším je ňu to popročo nevidí, tak so traktoristam neskýry tiež ústo došť pon žodišem po tých hukách jete.
3: To trichy, aj to nečeknú, to so Skoje ja tam, v tej traue. Oni vidia, že na ten poninu šíde, že tam jedna starša denka stojí, zase tam môže niže nekeke môžo skojať. Aj, a potom ja vone pomalku ježiť a všetce ladať a zase ty ničo nestane.
1: Štujú neke štop vači, zdoša neho vinovatoš sa jen ratovský závod, zo jen tú techniku zasadí, abo?
3: To trichy aj to celé práve, môžeme to zbožo, zo knes kúpiť, zo ľudca dobrovoľne činí, v tej zamovišče vítoši toho ratare stej, zase máme to stará, zase na tej ponine ničo nestane, když on tam so svojimi mašinami džova.
1: Je to prišod, zo si kúže ratovský závod, ty pon snáno sam tak nešo kúpi, abo je to zmysle hajníka?
2: To bu za tych ratov bu to te pau bu dokis ja si myslu oni te spichovane dostane ja tiš jena ratova znajem kiš tam jenu tajku dronu doma ma a kiš un za sebe za svoje poni ne sam tis tiš užive muta tiš vidimo kad hota neke traje te 40 hektara kiš mu neke odlečime to su jene dve a pol hodine te si jo preč to ta za našu dopotu jo za mne jaka hajnik za ja vim za mu po serne jac mame a tiš za ratova za uvidi za ko svoj poriadk má a zajú žiadne mickavé úce neležia, když oni vydeli sečať tú nôku.
1: To je technika, ktorá žiúva ze čupfotu a ze kameru tak rec.
2: Tohle mu technika ráno lečíme, zo tá poda, zo včera nesčupli a když to trút lečí a te ponine odpýta, ponúť tú čupfotu nanka od tých serne a od tých modých a přes tomu vidíme, že oni sa horeďia sa, že oni sú a ponúť je jen tak nankač môže mať. Tohle to jen švečer činč môže, alebo zaje ráno.
1: Dere, nitko šice tu stea, tiež pomocnice sú ráno zahestávali, rukajca stea, maja svoje kaštiky z přihotované, vidieť, hačiť, že nešto namakáme dženca ráno, na kojižde pa sú prvne vúky tak rec čiste, môža sa vomere sic, tak môža synu už nieco radiť.
0: Kak so Sonja, Sonjatka, bo tiež hoja, škýtaja, před žniemi, když so polach skovia, o tom je Bettina Wenderotova rozpravila.

Se jaselim až čo zašaltovaním. Aktuálny magazín stojí na programe Žínca, co my s vami drogováš na serský. Vám nové kníh vypředstajíš, vás přepšostíš na serský svížin. Mia se drogíme. Při mikrofóne Joza vás Anja Kochoj-Čvarcová. Žecom vám viele viace na při přísluchaniu.

Ja, nežli až při obrašujeme sa aktuálnym témam, kde zazneš predná Saraska Šucka žínca se novou interpretáciu poezie našie Mine Vitkovec, a to ze spívarku Valborgu Vaudžic a violinistku Izabelu Kaudunskeju. Dalšo sa prechvátaš, kak ba sen ja výžech Rycku slobranu klince.

0: Mal svodniki, nič, ten material jo dosegalo tem specialistam, aby oni tu rec rekonstruirovali.
1: Vi ga necht, kak te se uganješ ta stara rec?
0: Vime, až ta drevenščina, ta je tako za srbščinu bliska, ale ne bliša svojenska rec jo kašupščina. A to, ja se myslím, gabi jan stary kašup, to ceta, ovo spivaš kšeo, potom by mi už přišli dost blízko do pšavje fonetiky drevenščiny. Přicom, musíme pak věžiš, tak až ta srbština, jo se foneticky teke zmeníma.
2: Zeschuk, ein Lied, welches die Wenden singen, jo skoro ve serskich instituciach, a pši blíže žincajšnem šiašelam recu staru, svojansku rec ze stronove dolnozakske, kterým se až do žincajšnego groni Wendland.

0: Serbske kulturniki a muzeuniki mjaz nimi cvonki vúžeske muzeumovie krajine su se penježele ve cárnym komcu schadali na tamnem arealu Krabatovego myna a su se dali raz hynac daleku váš na kulturnom pelu Diana Šejcová, VVC.
1: Přepřosuje ste dolnovúžiska Dompro GGMBH a Zari ta seš za sasku riec a regionálnu identitu z Gornije Vúžice. Neži 6. cesnaamtski abo gwonaamtski statkujúcich kulturniku z Dolneje a Gornije Vúžice jo se obšilivo. Po vieženju přes Münski areál jo sledoval red dalekupvajnskich přednosku k planovaniu a převiženju zaredovaniu. Zavisčenje, GEMA vytlicenje, také možnosti uživania kumštneje inteligence při planovaniu zaredovaniu sú rolu grali. Dogled do serbskeje kulturneje scény jo Peter Brezan, předseda tuaristva za serbský kulturný turizm dal. Vön jo také predstajil serbské turistické porucenje. Připodla sú obšelniki se celé žen miasobu umieniali.
0: Tam žešovace krabat guslujo ve cárnym komcu ve krabatové mynie sú se penježele serbské muzeuniki z Dolneje a Gornjeje Vúžice obželili na daleku baňu.

Ja, nežli až při obrašujeme sa aktuálnym témam, kde je zaznieš predná Saraska Štúcka, žínca se novýu interpretáciu poezie našie Mine Vitkojc, a to ze spívarku Valbogu Vaudžic a violinistku Izabelu Kaudunskeju. Dalša sa prechvátaš, kak básen ja výžech Rietzkus Lobranu Klince.

0: Serbe rad spívajú, však spívarské sú za to napredajn, alebo v bibliotekách v Dolnosarske, Gornosarske a Slipenske Sarske na Rece. V dalšnej Rece predlaže ninto zešok se starými spívami, s notami a textami. To je tá stará svojenská Rec ze stron okolo Lüneburga, ktorýmž se groní na nímsky Wendland. Tarec, to je dravino polapština, jej groni udavar zešoka venemeškank drevjanština. Štefani Krautzajc, jo z ním pejedava.
1: Snaž, co šo nám nikroniš, kakke styri spíve sú nuči a večer veni pochadajú?
2: Hopšo, ja no jaden drevjanský spíve, autentický spíve sa zachoval přesto, až jo farol Christian Hennig z Wustrova ve Wendlandže jen v okolo 17. zapísal a s notami a zvuami jen taško svoje jsme spíl. No je jo v tom zešuku, až když existirují jen jeden drevěnský spíl, v tom zešuku jsou styrí, to groni, s recevědníkom doktorom Vladislavom Knolom z Pragy jsme či dalšné spíly drevěnský textovali. A to dva staré serbské vojenské spíva, Patňone Pan a Sábu Dobeša. A potom ešte znáte jenželský spív, taký žišice spív, co sa stalo na Brúskom dvore. Jo, to je drevenský, novodrevenský rieca, kaštek gornosarský, dolnosarský a potom nímske přestajenie a tým spívam také ešte jedné ujasnenie vo slezenie, o co hožo. Ten gvôdny zamier jo drevenštinu kotraž jo ve 18. letstotku vomilknula, přetvoriš na písnorec.
1: Nento, ja urozmijom, až čo stvirili vytnú vodky od McDonald's Head Farm v tej starý rice, ale kaký základ, kaké ricne znangstva mašo, aby mogali tak veľa tie staré rice donauknúš, až môžeš opäť tak

0: Царске културники, а музеоники мя з ними цвонки вужеские музеумовые краины сусе пенежеле в царном комцу схарали на тамнем ареалу Крабатовего мюна, а сусе дари раз хынац далеку ваше на культурном пелу Диана Шейцова, ВВЦ.
1: Przepszo sobie ste Dolnowóżyska Dompro GmbH a Zari ta sesz za Sasko Rietz a regionalnu identitu z Gornieje Wóżyce. Neži šešťase cesnoamtski abo gvonoamtski statkujúcich kultúrniku z Dolnieje a Gornieje Wóżyce jo sa obšilivo. Po vieženju přes Münski areál jo sledoval red dalekúbvajnskich přednosku k plánovaniu a převeženju zaredovaniu. Zavisčenje, GEMA vytlicenje, také možnosti uživania kumštneje inteligence při planovaniu zaredovaniu sú rolu grali. Dogled do sarskeje kulturneje scény jo Peter Brezan, předseda tuaristva za sarský kulturný turizm dal. Vön jo také predstajú sarské turistické porucenja. Připodla sú obšelniki se celý žen miasobu umieniali.
0: Tam žeršovace krabat guslujo v cernom komcu v krabatovom mynje sú se penižele sarske muzeoniki z Dolnej a Gornej Úžice obželili na dalekú baňu.

Naši aktuálni muzici týždňa spomíname na českú grajarku Libuše Šafránková. Jej národné a smrtné žin stej v júniu a u nás jo znáta přerušom za úspěšný film Či verešky za popielinku. V živeš na šťastu a srm žáci tých letách jo pak cest či ústupila v více bajkových filmách po motivách spisovašela Hans Christian Andersen. Mia za nimi mała Morska kniežna, slyšíme z toho žínca Urejsk z filmovej muziky.

Zorecké a zorecké přepřesujú všech zájemcú učobne na zgromadné sarské spívanie. Na starých výkachových mieste kšie sa s vami zmakáš a to výče vedpodňa zígare píšich. Kaž se pára, majú prítk zašignú što kafejúňa a týúňa oplomov. Ja to vespietujom zorecké a zorecké to groni obžilníky aktuálneho intenzívneho kóza do enosarské rece přepřesujú všech zájemcú na zgromadné spívanie sarskich štucku. Kaž se za to zajmujo, šo dieli byš výče vedpodňa zígar píšich na starých výkach hovým jesče.